0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo to nad jeho

Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. It's up

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: vektor a do našich plachet priveje svetlo.
1: Sme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: tak tedy dobře, tak ve jménu Boží.
1: No pořádně za to vemte. 3, 2.
2: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Hezký sváteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme pátek 8. května. Dnes je den vítězství nad nacismem, kterým si připomínáme konec druhé světové války. Z historického pohledu se za konec války považuje právě kapitulace německých vojsk, která právě přišla v platnost 8. května 1945. Do půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů skutečně stalo. Ale ne všude to bylo tak jednoduché, což jsme zažili i u nás, protože naše území stále v tu dobu nebylo zčásti osvobozeno. Takže i přes volný den si na chvíli vzpomeňte na minulé časy, protože tento den by měl připomínat konec jedné z nejhorších kapitol historie a jako den uctění památky desítek milionů obětí.
0: Rádio Kroměříž a to nejlepší z 90. let. Právě teď.

Vykročíme pravou a přidáme levou ručku. Tak, hezky za mnou.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 4 díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins.

0: dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technoglie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
0: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: vždycky nás tří.
1: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
1: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázní je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou fólii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
2: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu dalšího dílu našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Fakta, která zní falešně, ale jsou pravdivá. Seznámíme vás s několika z nich. Králíci vidí za sebe, aniž by hýbali hlavou. Tato překvapivá skutečnost jim pomáhá sledovat predátory. Uši kobylky jsou umístěny na břiše, ne na hlavě. Divné, ale pravdivé. Evolučně je to efektivní. Břicho je poblíž nervového systému a přítomnost uší udržuje hlavu volnou pro krmení. Kůže chobotnice dokáže vnímat světlo i bez očí. Zní to jako sci-fi, ale je to solidní biologie. Chobotnice doslova vidí svou kůži, protože jejich kůže má specializované buňky podobné těm v očích.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: but you're just a boy.
1: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
2: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 4 díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernethyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
3: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázních je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodly pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou fólii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Radio Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
4: 103,3, 107 a 88,2 FM.
5: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina se využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací mohou lidé počítat s dočasným omezením parkování, no a všeho, co se týče různých modernizací a rekonstrukcí. Takže tedy Baťův mrakodrap bude mít krásné nové parkování.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zdíš. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky. Krajská nemocnice ve Zlíně zvládá obrovský rozsah péče i provozu. Ročně ošetří stovky tisíc pacientů, to už je pořádné číslo. Provede desítky tisíc hospitalizací a operací a naradí se tu téměř 1500 dětí. Nemocniční vozidla najezdí přes 1 000 000 kilometrů a sanitky přepraví desítky tisíc lidí. Čísla potvrzují, že chod nemocnice Tomáše Bati stojí na silném technickém zázemí i každodenní práci personálu. No, možná pro některé z vás jsou ta čísla absolutně abstraktní, ale každopádně teda klobouk dolů. Doufejme, že tato čísla budou v budoucnu klesat a rozsah té péče ne, že by měl být méně kvalitní, ale spíše méně potřebný. Správný zdravotník je takový, který se nudí. Tak jo, zdravím do všech nemocnic, pokud nás posloucháte, přejeme super den.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu dalšího dílu našeho seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. Fakta, která zní falešně, ale jsou pravdivá. Seznámíme vás s několika z nich. Králíci vidí za sebe, aniž by hýbali hlavou. Tato překvapivá skutečnost jim pomáhá sledovat predátory. Uši kobylky jsou umístěny na břiše, ne na hlavě. Divné, ale pravdivé. Evolučně je to efektivní. Břicho je poblíž nervového systému a přítomnost uší udržuje hlavu volnou pro krmení. Kůže chobotnice dokáže vnímat světlo i bez očí. Zní to jako sci-fi, ale je to solidní biologie. Chobotnice doslova vidí svou kůži, protože jejich kůže má specializované buňky podobné těm v očích.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
5: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít? Co když

0: Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia z Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: Rádio Kroměříž, Rádio Kroměříž, Rádio Zlínského kraje.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marcelu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
2: Srdečně vás zvu na výstavu, která se koná v rámci uvedení nové kolekce upomínkových předmětů města Kroměříže, ilustrovaných výtvarnicí Janou Margaret Šaňákovou. Expozici nazvanou Světlo a stín si můžete prohlédnout v informačních službách Parkovací dům Kroměříž po celý květen vždy v době od 9 do 17 hodin.
1: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.
3: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi bůdami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 4 díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernethyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásky.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž.
2: Pojďme na novinky na Rádio Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
3: Donde está el hombre?

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů, tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia z Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: crazy world, yeah. Svět techniky na rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: But what do I know?
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: K poslechu dalšího dílu našeho seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Fakta, která zní falešně, ale jsou pravdivá. Seznámíme vás s několika z nich. Králíci vidí za sebe, aniž by hýbali hlavou. Tato překvapivá skutečnost jim pomáhá sledovat predátory. Uši kobylky jsou umístěny na břiše, ne na hlavě. Divné, ale pravdivé. Evolučně je to efektivní. Břicho je poblíž nervového systému a přítomnost uší udržuje hlavu volnou pro krmení. Kůže chobotnice dokáže vnímat světlo i bez očí. Zní to jako sci-fi, ale je to solidní biologie. Chobotnice doslova vidí svou kůži, protože jejich kůže má specializované buňky podobné těm v očích.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: we could have told.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
1: Kroměřížsko.
2: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
1: Zlínsko.
2: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kdy bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
1: Zlínsko.
2: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
1: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
1: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup, to je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
4: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
3: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
5: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service, už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Megahity Rádia Kroměříž, i teď to nejlepší z 90. let.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, je tady 19. hodina, čas rokového žvance začíná na vlnách Rádia Kroměříž, vás zdraví Lupo a mými dnešními hosty jsou skvělá přerovská kapela Cameron, dnes jsou tady všichni, já už v jednom díle předešlém už dávno jsem tady měl zpěváka téhle kapely Vojtu Samka, ale teď jsou tady všichni, takže kluci, představíme se a já vás vítám v rokovém žvanci, čau čau.
2: Ahoj, ahoj, my jsme Cameron, já jsem Vojta.
3: Ahoj, já jsem Erik.
4: Čau, já jsem Kuba.
5: Ahoj, já jsem Radek.
6: Čau a já jsem Franta.
1: Jak už jsem říkal, kluci přišli se svým novým CDčkem s názvem Ještě hořím a my si vybereme první písničku úvodní dnešní hodinky rokového žvance. Co pak to, kluci, bude?
2: Přátelé, první věc z našeho nového CDčka s názvem Ještě hořím bude Záletník, protože ten, který je všude mezi námi, dávajte se na něho bacha.

0: Dozněla nám skvělá skladba s názvem Záletník mých dnešních hostů kapely Cameron z jejich nového CDčka Ještě hořím, ale kluci, abych se vás zeptal vlastně, kde se tohle CDčko natáčelo.
1: Natáčeli jsme vlastně ve studiu u Ivoša Ledabila ze skupiny Argema v Uherském Hradišti, který vlastně samozřejmě zavítal i na náš křest. Jako kmotr CD.
0: Přednedávnem jsem tady v rokovém Žvanci měl Jardu Macíčka, vlastně vašeho mentora, vaší kapely. S tím jsme se bavili o tom vašem novém CDčku, že vlastně tam dělal muziku Ivoš Ledabil, ale Jarda Macíček se vlastně na tom vašem CDčku teď novém podílal také, tak to bychom mohli trochu objasnit.
1: On se podílal tak, že vlastně nám to otextoval. Jo, takže vlastně Jarda nám napsal texty k té hudbě a zároveň vlastně Jarda byl na naším křtu jako kmotr s Ivošem a myslím si, že si to jako užili tak, jak my všichni.
0: My si ovšem teď spolu s posluchači Rádia Kroměříž užijeme tu další písničku, kterou jste vybrali, která to je.
2: Bude to Hříšný nápad,
3: na který právě chystáme i videoklip, to můžeme vlastně prozradit.

0: 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: Máme tu další vstup a v něm bych se trochu vrátil v čase. Tady bych udělal prostor pro jednu ze starších věcí, která je pro mne aspoň tou kameroňáckou hymnou. Myslím si, že tahle skladba chytí za srdce nejednu vaši faninku, vašeho fanouška. Dostala i mne a já si myslím, že tahle skvělá bomba musí dneska zaznít v rádiu Kroměříž.
4: Ano, ano, takhle teďka přichází skladba s názvem Křídla Tebna, na které jsme udělali klip, o kterém jsme se tady bavili, už mám pocit, že to bylo minulý rok. Ten klip se natáčel ve družstvě, jak to říct, kde jsme vlastně museli všechno narvat do jedné haly, co znamená auta, motorku, světla, kapelu, všechno, co se kolem toho děje. No a moje vzpomínka na tohle ten klip při natáčení, ještě dodneska mě bolí obě lítka z toho, jak jsem furt musel couvat s tou 350-kilovou motorkou, která vlastně, není to jenom o jednom záběru, že? To se dělá minimálně 30krát, furt dokola. No a tlačte v sedě 350kg motorku na zpátečku. Takže Křídla Tebna.
5: Já bych ještě řekl k tomu klipu, vlastně byl to výborný zážitek a byla to sranda. Měli jsme vlastně, Vojta už teda řekl, že jsme měli pro NATO takovou halu, kde jsme vlastně postavili nějakou tu stage, aby se to všecko krásně natočilo. Ale venku jsme postavili altán, 3x3 metry, zaplachtovaný. Já jsem dovezl dělo s plynem. Vytápili jsme to, protože byla tenkrát zima, jo, nebo bylo chladno. Byl nějaký listopad. A Kuba, myslím, doveze nějaký rau, nějaký řízky, babička, myslím, udělal nějaký řízky. Sedli jsme vlastně do toho altánu, já jsem zapl tu bombu s tím plynem. A všecko málem zhořelo, prostě takový štěstíčko, no. Takže to je takový zážitek, který si pamatuju z toho klipu.
3: No vidíš, já máme tady příběh muzikantský, který já mám teda rád, ale mně nezbývá nic víc, než popřát příjemný poslech. Cameron a Křídla Tebna.

0: teď nám dozněla právě ta jedna z nejlepších, dle mého názoru, jedna z nejlepších skladeb kapely Cameron, mých dnešních hostů. Můj receptor dobré muziky je Husina a teď ji mám. Už mi to tady pár lidí vyčítalo, že tady mluvím furt o Husině, ale když mi stojí chlupy na rukou, tak to je dobré znamení, že ta skladba je výborná a Křídla temná je opravdu skvělá, jak pro mne, tak doufám, že i pro posluchače rádia Kroměříž. Ale já se teď zeptám toho jednoho z nejhlavnějších, Kuby, hokejisty kapely Cameron. Kdy vlastně Cameron vznikl, Kubo?
1: To jo, já bych chtěl ještě opravit bývalého hokejisty teda. Kapela Cameron vznikla v roce 2011 pro radost hrát, parta kamarádů, chtěli jsme začít dělat muziku, hrát zábavy, bavit lidi kavrama, kabáty, olympik. A nějak postupem času se to formovalo a teďka jsme tam, kde jsme a myslím, že jdem si za svým snem, takzvaně.
0: Jak jsme to tady minule s Jardou Macíčkem probírali, tak jsme se shodli na tom, že kapela Cameron má opravdu našlápnuto a s Jardou Macíčkem vlastně vám trošku nadržujeme, když to půjde i pomůžeme, ale v každém případě udělalo hodně to, že do kapely přibyl Vojta Samek, už vyzrálý zpěvák, kterého uznává hodně muzikantů. Hodně kapel by ho chtělo zaspěvat, ale pojď nám něco říct k tomu, Vojto, ty.
2: A můj začátek v Cameronu byl malinko komplikovaný jenom kvůli tomu, že samozřejmě zpěvák tam byl to můj kamarád, nebo je do dneška. A navíc v kapele Cameron mám jakoby pouto rodiny, hrál tam vlastně s náma synovec, který tam teďka momentálně není, odešel do jiné kapely, ale ještě zůstává od mého švagra bráchy syn, který vlastně se tady tímhle sloganem proslavuje v celé naší republice. Jo, takže od mého švagra bráchy syn sedí vedle mě teďka, směje se mi, ale začátek, ano, jako bylo to lanaření jako na dlouhou trať, jako nebylo to jednoduchý v tom, že by mě oslovili a já do toho hned šel. To bylo to komplikované, trvalo to, možná se zmínil, že rok a půl.
1: To je, když jdeš ženskou hrande, prostě námluví,
2: přemluvání. Než jsem se rozhoupal, tak to trvalo. A už to je teďka bude 8 let, Kuby?
1: To, tak teď mě překvapilo, teď jste mě nachytali, to je první, co nevím. Ne, je to 8 let.
3: Já se tady bylo teda, Jakuba se teda podíval na mě, aby ho já opravil, protože on vždycky opravuje mě, jo?
1: Asi to tak bude, ale bylo to, pamatuju si to, jezdil jsem k Vojtovi, řešili jsme, co by se hrálo a sepisovali se písničky a pak se udělal ten krok, no. Ale říkám, to je jak balit ženskou na rande prostě. Neskočil do postele hned prostě, no, do té kapely.
0: Ale pojďme si už pustit další pecku z téhle skvělé desky s názvem Ještě hořím. Co to bude teď?
1: Karma je zdarma.
0: K tomu to vlastně ještě videoklip není, že?
1: Samozřejmě ten videoklip, je to o financích. Máme teďka v plánu jeden, co jsme se bavili, ten hříšný nápad. A uvidíme, jak to půjde dál. Samozřejmě bychom chtěli natočit co nejvíc klipů a ke které písničce nebude videoklip, tak bychom chtěli udělat lyric video a zveřejnit to na YouTube, ať lidi si můžou vlastně zpívat, se můžou na to dívat někde na oslavách. Takže to je naše cesta, ale říkám, dneska sehnat sponzory a ta podpora, něco máme a děkujeme za to těm sponzorům, kteří nás podpořili už na křestu nebo na tvorbě CDčka a uvidíme, co bude dál.
0: Já si myslím, že ty sponzoři ještě přijdou a pro ty teď letí písnička Karma je zdarma. Příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Je tu další vstup a my dnešní hosté kapela Cameron mi snad teď odpoví na otázku, protože vím, že jste měli možnost zahrát si s Protem na pódiu, tak o tom bychom mohli teď požvanit.
2: Vlastně je to pár dní zpátky, co jsme odehráli s Proteu, jsem vlastně společný koncert v Olomouci v S-klubu a vlastně bylo to i minulý rok. Jo, a já musím teda začít tím minulým rokem, kdy jsme vlastně přijeli, další kapela, tam byla ještě Jackers, a přijeli jsme a kluci, máte na to tady 15 minut, rychle se nachystejte, jo, tam nebylo místo. Tam nebylo místo, takže my jsme se tam nějakým způsobem naskládali, jo, my zase nemohli ani hnout. Letos teda, jo, když jsme přijeli, tak to místo teda bylo mnohem lepší. Jo, že jsme si tam mohli aj nějakým způsobem zatancovat, jo, a bylo to taky veselější. Ale jinak to bylo krásný, krásná atmosféra, Proteus, výborný chlap, jako výborní kluci celkově, celý tým, takže lidi byli spokojení, super.
3: Tu Protovi, tak dostali jsme se tam samozřejmě velký poděkování všem fanouškům, kteří nám poslali vlastně hlasy, bez nich bychom se tam nedostali a jak říkal Radis, spousta zážitků, spousta nových kamarádů, ať už dřívější, co tam byla kapela Jackers nebo teďka Gatecrashers. Myslím, že super a rádi bychom si to určitě zopakovali zase někdy, no. Dostali se na ty velký pódia po boku takových kapel. A nejenom soutěží, ale už třeba normálně, že by si nás někdo tak pozval.
1: Kubo, to si píš, že si vás někdo pozve, ale ono to chce svůj čas, jako ještě dozrát ty písničky, které teď máte jako čerstvé, a my si teď jednu z těch písniček pustíme, která to bude.
3: Teď si dáme píseň Ještě hořím, k muziku dělal Ivo Žledabil a otextoval Jarda Macíček.

0: Další písnička z CDčka Ještě hořím kapely Cameron, kterou si v zápěti pustíme. Tak to už jsem slyšel, trochu mě to zarazilo, jestli máte dvě písně se stejným názvem, anebo je to úplně všechno jinak.
1: Tak vlastně my jsme v Raďce vydali v roce 2024 v prosinci a co bych řekl k té písnice, tak jo, že ta píseň vlastně měla ještě jiný text a jiný název. Teďka nevím, jak se to jmenovalo.
2: Kam jdou.
1: Vlastně my jsme to měli naspívaný, už to bylo nahrané ze studia, už to bylo zmasterované a ještě jsme se rozhodli udělat jiný text. Oslovili jsme vlastně Jardu Macíčka a ta píseň hodilo se prostě k tomu něco jiného. Cítili jsme to a ta změna přišla. Myslím si, že jsme udělali dobře, že jsme zvolili tenhle krok a že píseň se jmenuje Vraťce a má to text, jaký to má.

0: Je tady další vstup a jak jsme se tady s mými dnešními hosty kapelou Cameron bavili, tak oni taky zkusí můj oblíbený vstup ze života muzikantského, nějaký ten příběh. Tak kluci, pojďme do toho.
1: Přednedávnem jsme jeli vlastně z koncertu a jedeme a z ničeho nic, kolik mohlo být, 1 hodina ráno. Jo.
2: Diskotéka za náma.
1: A z ničeho nic, diskotéka za náma, jo, že majáky, a tak my už z toho strašení, protože jezdíme dodávkou, která jako je ještě super, ale už tak jako za chvilku dojezdí, a trošičku tam máme problém jakoby s kostrou, takže nám ty světla blikají jak na diskotéce, takže zkrátka, když zmáčknu brzdu, tak se rozsvítí o blinkry a na to asi ti policajti nedávno jako reagovali, tak nás zastavili, no, a nějaká rychlá zkouška, což samozřejmě vyšlo jako v pořádku a negativní. Kluci, ti policajti byli celkem jako fajn, že se tomu jako zasmáli. Hned jsme jim strčili CDčko do ruky, jako by uplatek, jo. A byla sranda, jako fakt jako vzpomínáme na to, byla sranda s nima, pokecali jsme. Zároveň nás vlastně ještě nutili, aby jsme si hodili žádost jakoby na policajta, s tím, že je jich málo a dostanou třeba nějaký odměny za nás, takže...
2: Ale tímto všim je zdravíme a to asi to můžu říct, teďka už se nic nestane, ale vlastně máme dodávku vepředu pro 3, vzadu vlastně pro 3 a my jsme vepředu seděli 2 a vzadu jsme byli 4 a tak jak se to za náma rozsvítilo ta diskotéka, tak vlastně jsme tam se hádali, kdo rychle přeskočí.
1: No tak, takže jsem rychle přeskočil ze zadku do předku já, ani nevím, jak jsem to udělal, ale
2: s tím největším břichem, že?
3: Tak jako to
1: mikrofonu skáčete. No, ale nic, prostě rychle jsem přeskočil dopředu, jo, takže bylo všechno v pořádku, vepředu 3, vzadu taky 3, otevřeli dveře a zeptali se kluci, a vy nemáte pásy? A Vojta říká, a musíme?
2: Ale bylo to dobrý, jako víc takových policajtů, jo? Člověk může narazit, jak se říká, na blbce a mohlo to dopadnout, jakože třeba by se nám ty prachy hodili pak na videoklip, že? Mě to bylo dražší.
0: Ovšem, než si pustíme tu další vaši písničku pro ty hodné policajty, tak bych se teď zeptal toho služebně nejmladšího basáka Franty, jak se dostal do kapely. Byla to složitá cesta nebo ne?
4: No, tak jelikož jsme tady u tebe, tak řeknu ten příběh celý. V podstatě ono to začalo tak, že já jsem četl jednu knížku a tam byl Because the Night od Springsteena. A já jsem to tak četl a říkal jsem si, tak sakra, tady někdo to zpíval u nás, že já říkal si kabaret, Cameron, nebo Cameron to byli. No tak jsem si říkal Cameron, chodil jsem, jestli nikdo nezná jako na kolejích. A najednou na další den jsem jel na zkoušku a volal mi taťka, že no prosím tě, neznáš nějaký Cameron, co tady po tobě ptali, že jestli bys tam nechtěl hrát. Říkal, aha, teď jsem si zrovna něco zpíval, tak dej mi moje číslo. Je, tak následně už to šlo, jak to lidi znají, se mi zavolali, že tam byl tady bývalý hokejista nebo hokejista. Řekl mi, že ať přijdu na zkoušku, no, tak jsem přišel a zahráli jsme si, tam jsem ještě přišel v košilce, než mě zkazili, že? Nebo v košilce, také polokošilce. Nevím, tak dopadlo to tak, jak to dopadlo.
5: Takže vždycky se prezentuje tím, že když se ho někdo zeptá, jak přišel do kapely, tak prostě řekne, prostě mi zavolali.
4: No, ale tak je to pravda, prostě mi zavolali a já jsem přišel.
0: A pravda bude i to, že si pustíme další písničku kapely Cameron, která to bude teď.
5: Noc je dlouhá.

0: V další písnice, kterou si pustíme, a textu Jardy Macíčka si mohou posluchači najít jeden z příběhů Jacka Londona a o tom bychom teď mohli požvanit.
1: Tak v podstatě celá tahle písnička je o člověku, který je jakoby zavřený někde, tak chce být volný. To je v podstatě i o té knížce, z té knížky přímo námět.
0: A můžeme požvanit ještě o tom, že k tomu je vlastně i videoklip.
2: Dobře, takže vlastně ten videoklip na naši píseň Tulák po hvězdách není náma hraný, ale je to nějak editorovaný, bych tak řekl asi. A ten hlavní účinkující, který je tam vlastně zavřený v té věznici, tak je hodně podobný našemu zpěvákovi Vojtovi. Takže jsme si prvně mysleli, že udělal nějakou takovou, že to natáčel prakticky, abych to řekl takhle, že to natáčel a ani jsme se o tom nedozvěděli, že nám ani neřekl, jo. Ale nakonec jsme zjistili, že to není on, že mu je fakt jenom dost podobný.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Další věc, kterou si pustíme, má své poselství a o tom už více mý dnešní hosté.
2: Takže další věc má krásný název Už v tom nejsem sám. Tahle ta věc má možná ještě jiný směr než Vrať se jako taková. Vrať se má sílu z emoční a Už v tom nejsem sám má sílu životní. Je to víceméně o životě a hlavně o našem kamarádovi, který nás bohužel opustil v minulém roce. A tahle ta věc bude vždy pro něho. I vlastně CDčko s názvem Ještě hořím.
3: Já bych ještě teda řekl k tomu CDčku vlastně, protože Vojta tady zmínil toho našeho kamaráda, který vlastně odešel. A byl to kamarád, který nás podporoval, věřil nám a trávil s náma čas vlastně na zkušebně. Byly to příjemné chvíle, pak už to bylo takový těžší s jeho zdravím a proto jsme mu vlastně udělali tady tuhle památku a tuhle písničku vlastně vždycky věnujeme mu.
4: Pecová fotka je vlastně v obalu CDčka a když se zvedne to CDčko, tak tam je prostě jeho fotka, že na památku a jak říkal jeho slovo, no, takže tak.
3: Takže pro našeho Pecika.

0: Do konce dnešního dílu s kapelou Cameron nám zbývá nějakých 10 minut, písničky mají 7 minut, tak teď v rychlovce píseň Touha.
1: Takže skladba Touha, vlastně to byla naše, asi bych řekl, první taková tvrdší věc do dneška, nebo prakticky, když to vezmu z toho alba, mám asi možná nejradši, protože je taková, hodně se s ní ztotožňuju. Co bych o ní řekl, no tak text jsme si vlastně psali sami, to jsme vymýšleli ve studiu u Ivo Šeleda byla, protože něco tam bylo, nějaká kostra, ale nějak to asi nedávalo úplně smysl. No a tak jsme to, jak se říká, už lámali až za 5 minut 12. No, já si myslím, že dobrý, jako že se to povedlo, jest to sedlo, jak se říká, na prdel. A dobrý, jako fakt za mě asi super.

0: Jako vždycky je mi to moc líto, když rokový žvanec končí a já se s hosty loučím. Dnes jsou to kapela Cameron, kteří přišli v plném počtu, vlastně celá kapela, za což vám kluci moc krát děkuji. Do rockerské žákovské knížky vám dávám jedničku s hvězdičkou, která vám vlastně právoplatně náleží, za muziku, za všechno to povídání. Kluci, moc krát děkuji.
1: Děkuji moc.
2: Děkujeme moc krát.
1: Děkuji všem posluchačům a poslouchejte Cameron a hlavně Rádio Kroměříž.
0: Ještě nám zbývá trochu času uvést tu poslední písničku na dobrou bezbolestnou noc pro všechny posluchače rockového žvance na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Takže asi můžu to uvíct já, že jo, jestli to nikomu nebude vadit. My pracovním názvem říkáme, že to je punkovka, protože ona je sama o sobě takový punkový styl. No a co víc o tom, já nevím, Raďo třeba, nebo Vojto?
1: Všechno, co mám, je o životě, o tom, že vlastně chlap celý život uhání nebo chce ženu. Té ženě to je pořád málo. Chceme samozřejmě být s ženou na celý život, ale bohužel to nebývá pravidlem a teďka vlastně v této době to je vlastně pravidlo spíš, že nevydržíš s jednou ženou. Takže i když chlap se snaží dávat a investovat všechnu sílu, energii a čas do jedné ženy, tak je to stejně málo. Všechno, co mám.
0: Určitě je to pravda, ale teď bych ještě vzpomněl nějaký ty vaše stránky, nějakou tu reklamu, kde vás posluchači rokového žvance mohou slyšet, vidět a tak dále.
3: Poslouchat nás můžete na všech streamovacích platformách a najdete nás na www.cameron.cz. A nebo nás můžete sledovat na YouTube kanále Cameron Oficiál.
0: Kluci, ještě jednou moc krát díky a všem posluchačům na dobrou bezbolestnou noc, teda posíláme písem Všechno, co mám, naslyšenou.
1: Děkujeme ti, Lupo, a zase někdy. Ahoj!
4: Čau!
1: Čau!
2: Ahoj!
4: Ahoj!

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínska. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Zlínsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Zlínsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zdíš. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 4 díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernethyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Zlínsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Zlínsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu dalšího dílu našeho seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Fakta, která zní falešně, ale jsou pravdivá. Seznámíme vás s několika z nich. Králíci vidí za sebe, aniž by hýbali hlavou. Tato překvapivá skutečnost jim pomáhá sledovat predátory. Uši kobylky jsou umístěny na břiše, ne na hlavě. Divné, ale pravdivé. Evolučně je to efektivní. Břicho je poblíž nervového systému a přítomnost uší udržuje hlavu volnou pro krmení. Kůže chobotnice dokáže vnímat světlo i bez očí. Zní to jako sci-fi, ale je to solidní biologie. Chobotnice doslova vidí svou kůži, protože jejich kůže má specializované buňky podobné těm v očích.
0: Svět zajímavostí denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

kolik je let. Mám prachy na měsíc, možná i trochu víc.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Zlínsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Zlínsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž.